0: 77 First Responders, 3771 Jamestown Road, Cross Street of Dysartsville Road. Breathing problems, emergency response. 77 First Responders, 3771 Jamestown Road, Cross Street of Dysartsville Road. Breathing problems, emergency timeout 805.
1: Freeze train. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30.